svý mrzňou isprate nás. Ali draga, život čeká, sad je čas. Čitav svijet